0: cesta k tomu určená úplně zakázán. Oldřich Tamáš.
1: A teď výborná zpráva ze světa pop music. Americká zpěvačka Diana Ross poprvé vystoupí v České republice. Držitelka ceny Grammy za celoživotní přínos zaspívá už v červenci, a to v Plzni na Lochotíně v Lochotínském amfiteátru. A ještě z dopravy, kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 na jihu Brna, bude od pátečního večera 17. července a prakticky po celou sobotu 18. července zavřený jízdní pás D2 ve směru na Břeclav a Bratislavu. K dispozici bude pro každý směr vždy jen jeden pruh. Vzhledem k silné intenzitě provozu lze čekat dlouhé kolony.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: vesmíru teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura mluvil o Čechovi zadrženém v Číně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Pokud toto české ministerstvo zahraničí požádá, je připravený na případu v rámci své cesty do Číny spolupracovat, řekl dnes ve sněmovně České televizi a České tiskové kanceláři. Někteří opoziční politici přitom Okamuru vyzývají, aby cestu kvůli případu zrušil. Macinka dnes v Rakousku řekl, že Čech byl v zemi na soukromé návštěvě. Potvrdil zároveň informaci, že byl zadržený kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Případ podle něj nesouvisí s lednovým zadržením čínského občana v Praze. Hasiči už týden zasahují u požáru ve Zlíně. U požáru budovy číslo 34, i když už nehrozí nebezpečí dalšího šíření, na místě je stále několik jednotek a prolévají požářiště vodou. Ve spolupráci s policií také vyšetřují příčinu jednoho z největších požárů budov v České republice za 5 let. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková nám řekla, že výše škody stále není konečná.
2: Stále střežíme okolí budovy, do níž je zakázán vstup z důvodu stále hrozícího nebezpečí jejího zřícení. Kriminalisté zjišťují příčiny vzniku požáru, vyslýchají svědky a v součinnosti s hasiči vyhodnocují záběry z dronu. Co se týká výše způsobené škody, ta je předmětem probíhajícího prověřování.
1: V některých místech pod Sutinami zůstává podle hasičů vysoká teplota, proto ještě nemůžou zásah ukončit. V případu úmrtí Stanislava Tomáše, muže romského původu, porušila policie v roce 2021 v severočeských Teplicích jeho právo na život. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva, podle kterého selhaly taky české orgány, které nepodnikly dostatečné kroky k odhalení rasistického motivu za policejním zásahem. Na rozhodnutí upozornili Seznam zprávy. Česká republika musí vyplatit sestře Tomáše odškodné ve výši zhruba 743 000 korun. A policisté v Teplicích zasahovali v polovině června 21 kvůli potyčce dvou mužů, kteří poškozovali cizí auta. 46-letý muž zemřel v sanitce potom, co proti němu policisté použili donucovací prostředky. Z amatérského videozáznamu je patrné, že mu při zatýkání několik minut klečeli na krku. Policie od začátku vinu za jeho úmrtí odmítala. Už brzy si zase plavci zaplavou i v Krnově na Bruntálsku. V tomto slezském městě pod Jeseníky se totiž bazén opravoval a teď se jeho dvouletá rekonstrukce blíží konečně ke konci. Nosné sloupy poničila povodeň v roce 2024 a vůbec nebylo jisté, jestli se bazén nakonec ještě otevře. Obrovské množství vlaků zastavil na Slovensku jeden jediný had. Šlo o Úžovku v Bratislavě. Ta doslova paralyzovala slovenské železnice. Vlaky mimořádně zastavily a nabrali ohromná zpoždění.
3: Na perónoch vládne hnev. Železnice zpočiatku vravia o príčine všeobecne.
4: Dôvodu poruchy tračného vedenia.
3: Skôr sa ukazuje, že je za tým Úžovka. Spojila uzemnenie s káblom a odstavila 4 vlaky.
5: Čakano.
3: Pre viníčku za skrat stal osudným. Vlaky sa po 2 hodinách opäť pohli. Juraj Gajdoš.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Když ti vítr napr-

0: Rádio Bonton správy.
1: Italský soud udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v severoitalském Janově. Při něm v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Z víc než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32. Například z neumyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností nebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti Autostrade per l'Italia, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal nejvyšší trest. 12 let vězení. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho podle Radiožurnálu vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, kde žije s manželkou.
2: K incidentu mělo dojít minulý týden. Policie měla poslanci zakázat i to, aby ženu jakkoliv kontaktoval. Veřejnoprávní rozhlas o tom informoval s odvoláním na 3 na sobě nezávislé zdroje. Foldyna Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu. Cítí se nevinný a věc nechtěl komentovat. Policie podle děčínského státního zástupce prověřuje podezření ze spáchání 2 trestných činů. Týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společnosti. Obydlí. Kateřina Vavřínová.
1: A co se dál děje v našich regionech? Správci Českého ráje na severovýchodě Čech varují před některými úseky frekventované přírodní lokality. Cyklisti by se takovým místům měli nejen z bezpečnostních důvodů určitě vyhnout.
3: Správa chráněné krajinné oblasti připomíná, že ne všechny cesty jsou pro jízdu na kole vhodné. Vedle bezpečnosti návštěvníků jde také o ochranu cenné přírody. Největší problémy vznikají na turisticky vytížených stezkách, kde se teď pohybují rodiny s kočárky, malé děti i seniori. Správci proto doporučují využívat především značené cyklotrasy, silničky s minimálním provozem nebo širší lesní cesty. Zvlášť přísná pravidla platí v národních přírodních rezervacích Kozákov a Suché skály. Sem je vjezd na kole mimo silnice a místa k tomu určená úplně zakázán. Oldřich Tamáš.
1: A teď výborná zpráva ze světa pop music. Americká zpěvačka Diana Ross poprvé vystoupí v České republice. Držitelka ceny Grammy za celoživotní přínos zaspívá už v červenci, a to v Plzni na Lochotíně v Lochotínském amfiteátru. A ještě kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 na jihu Brna bude od pátečního večera 17. července a prakticky po celou sobotu 18. července zavřený jízdní pás D2 ve směru na Břeclav a Bratislavu. K dispozici bude pro každý směr vždy jen jeden pruh. Vzhledem k silné intenzitě provozu lze čekat dlouhé kolony.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura mluvil o Čechovi zadrženém v Číně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Pokud toto české ministerstvo zahraničí požádá, je připravený na případu v rámci své cesty do Číny spolupracovat, řekl dnes ve sněmovně České televizi a České tiskové kanceláři. Někteří opoziční politici přitom Okamuru vyzývají, aby cestu kvůli případu zrušil. Macinka dnes v Rakousku řekl, že Čech byl v zemi na soukromé návštěvě. Potvrdil zároveň informaci, že byl zadržený kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Případ podle něj nesouvisí s lednovým zadržením čínského občana v Praze. Hasiči už týden zasahují u požáru ve Zlíně. U požáru budovy číslo 34, i když už nehrozí nebezpečí dalšího šíření, na místě je stále několik jednotek a prolévají požářiště vodou. Ve spolupráci s policií také vyšetřují příčinu jednoho z největších požárů budov v České republice za 5 let. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková nám řekla, že výše škody stále není konečná.
2: Stále střežíme okolí budovy, do níž je zakázán vstup z důvodu stále hrozícího nebezpečí jejího zřícení. Kriminalisté zjišťují příčiny vzniku požáru, vyslýchají svědky a v součinnosti s hasiči vyhodnocují záběry z dronu. Co se týká výše způsobené škody, ta je předmětem probíhajícího prověřování.
1: V některých místech pod Sutinami zůstává podle hasičů vysoká teplota, proto ještě nemůžou zásah ukončit. V případu úmrtí Stanislava Tomáše, muže romského původu, porušila policie v roce 2021 v severočeských Teplicích jeho právo na život. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva, podle kterého selhaly taky české orgány, které nepodnikly dostatečné kroky k odhalení rasistického motivu za policejním zásahem. Na rozhodnutí upozornili Seznam zprávy. Česká republika musí vyplatit sestře Tomáše odškodné ve výši zhruba 743 tisíc korun. A policisté v Teplicích zasahovali v polovině června 21 kvůli potyčce dvou mužů, kteří poškozovali cizí auta. 46-letý muž zemřel v sanitce potom, co proti němu policisté použili donucovací prostředky. Z amatérského videozáznamu je patrné, že mu při zatýkání několik minut klečeli na krku. Policie od začátku vinu za jeho úmrtí odmítala. Už brzy si zase plavci zaplavou i v Krnově na Bruntálsku. V tomto slezském městě pod Jeseníky se totiž bazén opravoval a teď se jeho dvouletá rekonstrukce blíží konečně ke konci. Nosné sloupy poničila povodeň v roce 2024 a vůbec nebylo jisté, jestli se bazén nakonec ještě otevře. Obrovské množství vlaků zastavil na Slovensku jeden jediný had. Šlo o Úžovku v Bratislavě. Ta doslova paralyzovala slovenské železnice. Vlaky mimořádně zastavily a nabrali ohromná zpoždění.
3: Na perónoch vládne hnev. Železnice zpočiatku vravia o príčine všeobecne.
4: Dôvodu poruchy tračného vedenia.
3: Skôr sa ukazuje, že je za tým Úžovka. Spojila uzemnenie s káblom a odstavila 4 vlaky. Pre viníčku za skrat stalo súdnym. Vlaky sa po 2 hodinách opäť pohli. Juraj Gejdoš.
0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton správy.
1: Italský soud udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v severoitalském Janově. Při něm v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Z víc než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32. Například z neúmyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností nebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti Autostrade per l'Italia, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal nejvyšší trest. 12 let vězení. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho podle Radiožurnálu vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, kde žije s manželkou.
2: K incidentu mělo dojít minulý týden. Policie měla poslanci zakázat i to, aby ženu jakkoliv kontaktoval. Veřejnoprávní rozhlas o tom informoval s odvoláním na 3 na sobě nezávislé zdroje. Foldyna Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu. Cítí se nevinný a věc nechtěl komentovat. Policie podle děčínského státního zástupce prověřuje podezření ze spáchání 2 trestných činů. Týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společnosti. Obydlí. Kateřina Vavřínová.
1: A co se dál děje v našich regionech? Správci Českého ráje na severovýchodě Čech varují před některými úseky frekventované přírodní lokality. Cyklisti by se takovým místům měli nejen z bezpečnostních důvodů určitě vyhnout.
3: Správa chráněné krajinné oblasti připomíná, že ne všechny cesty jsou pro jízdu na kole vhodné. Vedle bezpečnosti návštěvníků jde také o ochranu cenné přírody. Největší problémy vznikají na turisticky vytížených stezkách, kde se teď pohybují rodiny s kočárky, malé děti i seniori. Správci proto doporučují využívat především značené cyklotrasy, silničky s minimálním provozem nebo širší lesní cesty. Zvlášť přísná pravidla platí v národních přírodních rezervacích Kozákov a Suché skály. Sem je vjezd na kole mimo silnice a místa k tomu určená úplně zakázán. Oldřich Tamáš.
1: A teď výborná zpráva ze světa pop music. Americká zpěvačka Diana Ross poprvé vystoupí v České republice. Držitelka ceny Grammy za celoživotní přínos zaspívá už v červenci, a to v Plzni na Lochotíně v Lochotínském amfiteátru. A ještě kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 na jihu Brna bude od pátečního večera 17. července a prakticky po celou sobotu 18. července zavřený jízdní pás D2 ve směru na Břeclav a Bratislavu. K dispozici bude pro každý směr vždy jen jeden pruh. Vzhledem k silné intenzitě provozu lze čekat dlouhé kolony.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
13: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
14: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
13: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
15: Nejlepší recepty z letního ovoce?

Skaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
8: Že nic neřešíš.
7: Přesně.
8: Proto jsme vybrali auto ESA.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Nejlepší recepty z letního ovoce? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
10: Rádio Bonton zprávy.
11: Italský soud udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v severoitalském Janově. Při něm v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Z víc než 50 obžalovaných jich janovský soud uznal vinnými 32. Například z neumyslného zabití, neplnění služebních a zákonných povinností nebo ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Bývalý šéf společnosti Autostrade per l'Italia, která most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal nejvyšší trest. 12 let vězení. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho podle Radiožurnálu vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, kde žije s manželkou.
12: K incidentu mělo dojít minulý týden. Policie měla poslanci zakázat i to, aby ženu jakkoliv kontaktoval. Veřejnoprávní rozhlas o tom informoval s odvoláním na 3 na sobě nezávislé zdroje. Foldyna Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu. Cítí se nevinný a věc nechtěl komentovat. Policie podle děčínského státního zástupce prověřuje podezření ze spáchání 2 trestných činů. Týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společnosti. Obydlí. Kateřina Vavřínová.
11: A co se dál děje v našich regionech? Správci Českého ráje na severovýchodě Čech varují před některými úseky frekventované přírodní lokality. Cyklisti by se takovým místům měli nejen z bezpečnostních důvodů určitě vyhnout.
13: Správa chráněné krajinné oblasti připomíná, že ne všechny cesty jsou pro jízdu na kole vhodné. Vedle bezpečnosti návštěvníků jde také o ochranu cenné přírody. Největší problémy vznikají na turisticky vytížených stezkách, kde se teď pohybují rodiny s kočárky, malé děti i seniori. Správci proto doporučují využít využívat především značené cyklotrasy, silničky s minimálním provozem nebo širší lesní cesty. Zvlášť přísná pravidla platí v národních přírodních rezervacích Kozákov a Suché skály. Sem je vjezd na kole mimo silnice a místa k tomu určená úplně zakázán. Oldřich Tamáš.
11: A teď výborná zpráva ze světa pop music. Americká zpěvačka Diana Ross poprvé vystoupí v České republice. Držitelka ceny Grammy za celoživotní přínos zaspívá už v červenci, a to v Plzni na Lochotíně v Lochotínském amfiteátru. A ještě z dopravy, kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 na jihu Brna, bude od pátečního večera 17. července a prakticky po celou sobotu 18. července zavřený jízdní pás D2 ve směru na Břeclav a Bratislavu. K dispozici bude pro každý směr vždy jen jeden pruh. Vzhledem k silné intenzitě provozu lze čekat dlouhé kolony.
2: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Rádio Bonton.
10: Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Že na léto najdete v Kauflandu například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete na věky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

Nejlepší recepty z letního ovoce? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma. Radio Bonton.

0: Lucie Bílá nám tvrdí, že je obyčejná holka. No jak ji znám, je obyčejná holka, ale na druhou stranu zase je to světově téměř uznávaná zpěvačka, alespoň u nás v republice. Lucka je prostě Lucka. Tak, přátelé, 7.58, za chvíli odstartuji ranní bonton a co si budeme hrát? Lucie Bílá zpěvačka dospívává a Lucie skupina a její Daniela. To bude píseň, kterou si pustíme hned v první hodince ranního vysílání. Píseň Hraboše nám přednese Danek Parta. No a taky vydáme své síly zpět do osmdesátek. Budou to Modern Talking a jejich Brother Louis.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Právě teď je na Hagiboru v Praze obloha oblačná a 21 stupňů. Dnes by mělo být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území, takže pozor na to. Vemte si pláštěnky anebo alespoň deštníky. Nejvyšší teploty přesto dnes mezi 26 až 31.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam bude.
8: Přestaň, chtěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
11: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné ráno. Díky za to, že pátek nás všechny po ránu opět spojil vlnami éteru. Za chvíli probereme slavný výrok o boilerech, nevím, jak to teď vyskloňovat, protože, prostě nejsou ohřívači vody v domácnostech, ale jsou to vlastně kuřata. Ano, už víte asi možná, kam mířím, protože boiler a broiler, to je hned vedle a slavný výrok Milouše probereme za chvíli. No a taky se dozvíte, milé dámy, kolik je vašemu idolovi Davidu Hasselhoffovi. Pustíme si i jeho světově proslulý hudební hit a mně nezbývá nic jiného, než vám při pátku s datem 17. července popřát skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

Mekyš Birka, to je prostě pohodovka, zažni, píseň, která dozněla právě teď v raním pontonu. Dámy a pánové, je pátek, máme 8 hodin 14 minut, no a jak to bylo tenkrát 17.7., tak v roce 1966 František Šťastný na motocyklu Java vítězí v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů při velké ceně Německa. Dodnes je to jediné české vítězství v této kategorii. V roce 1989, už jsme u toho, Milouš Jakeš přednesl na Červeném Hrádku projev proslulý jeho v uvozovkách kuřecími bojlery a také Hankou Zagorovou, o které prohlásil, že i přesto, že vydělává miliony, je to vlastně hodná holka. Pamatujete si to? Dokonce tenhle ten projev po roce 90 vyšel na CDčku, někde to mám. Pojďme na narozeniny. Kristián Kodet, malíř, bratr herce Jiřího Kodeta a strýc herečky Báry Kodetové, je dnes 78letý. Mimo jiné je autorem náhrobku Valdemara Matušky na Vyšehradském Slavíně. Mitch Buchanan má narozeniny, tramtadadá. Americký herec David Hasselhoff má na dortu 74 svíček, milé dámy. Proslul co by plavčík amerického seriálu Pobřežní hlídka, který byl druhdy nejsledovanějším seriálem světa. Bylo natočeno 241 dílů v 11 řadách a také dva celovečerní filmy. David Hasselhoff v roce 2015 oznámil změnu svého jména na David Hoff. Změna nebyla skutečná, jednalo se o reklamní kampaň, nicméně David má skutečnou přezdívku The Hoff. No a bonton vám, milé dámy a dívky, posílá Davida Hoffa, co by zpěváka hitu. Money.

Václav Neckář v ranním bontonu. 8 hodin 22 minut, dámy a pánové, doufám, že máte minimálně tak dobrou náladu jako já. Proč? No, protože, přátelé, je pátek, je pátek, je pátek, je malá sobota, víkend před námi. Sice má tak trošku pršet, ale počasí má zůstat prakticky takové, jaké je stále. Občas slunce, občas déšť, ale zapršet už by konečně mohlo, protože jsem někde zaslechl, že máme hodně, hodně suché léto. No nic, pojďme na oslavu jmenin. Svátek má dneska Martina, je to jméno latinské, přátelé, je odvozeno od jména římského boha války Marta. Martina proto znamená bojovná. K jeho známým nositelkám patří herečky, třeba Menšíková nebo Válková, a nebo tenistky Martina Navrátilová či Martina Hingisová. Jméno Martina má 81 tisíc žen a dívek u nás v České republice, je na 34. místě oblíbenosti a věkový průměr Martinek je 37 let. To by šlo, že jo, pánové? Tak a teď si půjdeme zamňoukat a zaštěkat. Kocour Rudy a Čičina Tyfy, to jsou jména v kalendáři kočičím. Ano, a jak to mají hafani dnes? Tam slaví Tjulda. Tjulda, pozor, přátelé, není to známý český herec s touto přezdívkou, tedy Otakar Brousek, ale největší přítel člověka, pes Tjulda. Takže kostička, podrbání za ouškem, kapsička, dobrůdka. No a všem oslavencům všechno nejlepší.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Hezký den plný optimismu, nečekaných milých překvapení a radosti ze života vám přeje vaše Olga Lounová.

zbývala v 8 hodin 31 minut, v kalendáři 17. červenec, přátelé, je to fantazie, protože je pátek, nebudeme to natahovat, za chvíli Dan Bárta.

0: Modern Talking a taky se vydáme na bezstarostnou jízdu. Ano, mířím na silnice, mířím k motorkářům.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, paliva dnes opět zdražila oproti čtvrtku. Státem regulovaná cena nafty svým maximem poskočila o korunu. Od pondělí ale ceny porostou podle analytiků ještě rychleji. I když situace na Blízkém východě má k míru daleko, ministerstvo financí už ceny regulovat nebude. Pracovníci České obchodní inspekce odhalili při kontrolách tržnic na jihu Čech padělky za více jak 2,5 milionu korun. Při opakovaných kontrolách v červnu a červenci ve Strážné na Prachaticku a Studánkách zajistili 759 kusů zboží, u kterého mají podezření, že je padělané. Americká armáda dnes brzy ráno oznámila, že dokončila další rozsáhlou vlnu úderů proti Íránu. V těch pokračovala už šestou noc v řadě. Podle iránských státních médií při nich zasáhly mimo jiné 5 mostů v jižním Íránu. Tour de France se po sprinterské 12. etapě vrací do kopců. Cyklisty dnes čeká maratonská 13. etapa. Ta sice nemá nějak extrémně náročný profil, ale má bezmála 206 kilometrů a bude tak nejdelší v aktuálním ročníku 3týdenního závodu. Dneska nás čeká oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer nás pak čekají přeháňky a bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty vysoko 26 až 31, na jižní Moravě až 32 stupňů. Ze zpráv je to vše. Krásný den s rádiem Bonton.

0: Píseň Hravoše Dan Ward. A Danek je skvělý zpěvák, určitě si ho pamatujete z plzeňské kapely Alice, potom taky jako Jidáše, ale i Ježíše v muzikálu Jesus Christ Superstar. No a teď jeho ilustratosféra a další věci. No, tak od Dana Warty pojďme na silnice. Je léto a motorky k létu rozhodně patří. No a proč vlastně ti motocyklisté to tak mají? No, na motorce jezdí primárně kvůli svobodě, adrenalinu a úniku od reality. Jízda na motocyklu, přátelé, zapojuje všechny smysly, vyžaduje plné soustředění, což pomáhá čistit hlavu od stresu. No a pro mnoho lidí je to také efektivní dopravní prostředek, ale samozřejmě s motorkami, s těmi americkými silnými, je spojen film Bezstarostná jízda, tedy Easy Rider. Je to film z roku 1969, režírovaný Dennisem Hopperem, který v něm také stvárnil jednu z hlavních rolí. Tenhle ten film, je to vlastně kult 60. let a byl to také film, ve kterém dostal příležitost tehdy ještě neznámý Jack Nicholson, který za roli právníka George byl nominován na Oscara. No, byl tam také Peter Fonda, Jack Nicholson, Dennis Hopper a spoustu dalších a ten film, to je prostě kult. Pojďme na další muziku. Za chvíli Banket, po schodoch budou tu taky Coneless, 74, 75 a ještě stihneme určitě balet Ivetou Bartošovou a píseň Někdo bude tě mít rád zazní z vln Pantonu.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: Tak tohle je samozřejmě Karel Gott, toho poznáme úplně všichni. Píseň ta pravá zazní ve druhé hodince ranního Bontonu s datem 17. července. Zaspívá také Miraj Navrátil se svojí kapelou. A těšit se můžeme i na Kylie Minogue.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, ten pátek se bude postupně kabonit. My teď v Praze máme polojasno, slunečno, ale každopádně přes den by mělo být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. To říkají meteorologové. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky vyskytnou na většině území a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Jak bude zítra? Tak tedy v sobotu bude převažovat oblačné počasí s občasnými přehánkami a bouřkami, ale barometr ukáže 23 až 27 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: 9 hodin, 2 minuty, buongiorno, krásné dobré ráno, vy posloucháte ranní Bonton, já jsem rád, že jste s námi. Držte si klobouky, popojedeme za chvíli počasí s meteoroložkou Dagmar Honcovou. Ano, žít podle počasí, to je známá rubrika, kolem 20. minuty. No a z muziky, to už jsme si vlastně řekli, ale krom toho tuto hodinku ještě třeba Albano a Romina Paura s jejich Sempre, Sempre. Itálie, přátelé, není nikdy dost, no a zejména teď v létě. Co víc si představit, takové Sanremo, moře,
1: Do nového dne s dobrou náladou, na rádiu Bonton.

Posloucháte ranní bonton. Standa Hložek. Za to může déšť, ne já. Tak se jmenuje tahle ta píseň. No já za to taky nemůžu, jestli bude pršet. Má pršet dneska, zatím tady v Praze. Teď jsem si vyběhl na terasu, přátelé. To slunce má sílu neuvěřitelnou. Ano. Sice se nám to má dnes v průběhu dne trošku pokazit, ale užívejme si léta. 9 hodin 15 minut, no a lidstvo je známo především svým chtění být lepší. Ano, je to tak a proto jsou tady různé rekordy. Mě třeba zaujmul skok ze stratosféry. Rakouský parašutista a extrémní sportovec Felix Baumgartner v roce 2012 v Americe vystoupal v návratové kapsli nesené heliovým balónem do výšky 39 000 metrů, to znamená 39 kilometrů, jo, stratosféra. Po 34 sekundách volného pádu překonal rychlost zvuku a po více než 4 minutách otevřel padák, bezpečně přistál a překonal tak 3 rekordy. Nejvyšší dosažená výška balónu s lidskou posádkou 39 002 metry, seskok z nejvyšší výšky nad zemským povrchem z těch 39 000 metrů, no a nejvyšší dosažená rychlost při volném pádu 1357,6 km za hodinu. To je teda slušný výkon. Bohužel Felix nás opustil právě před rokem, kdy ztroskotal při motorovém paraglidingu a odešel tak na druhý břeh. Každopádně tenhle ten rekord, myslím, že dlouho nebude překonán. Pojďme zase za muzikou, to není žádný rekord, prostě takhle to u nás běží na rádiu Bonton. Je tu Mňága Ždorp a písnička pro tebe, tedy pro vás, pro všechny posluchače a posluchačky Bontonu.

0: žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Dobré ráno. Pracovní týden se s námi loučí ve velkém stylu. Přechodem studené fronty. Zatímco nyní ještě převládá polojasno až oblačno a dešťové přehánky se vyskytují pouze ojediněle, tak během dne bude od západu docházet k přibývání oblačnosti. A postupně se k velké oblačnosti přidá déšť, přehánky a místy také silné bouřky, doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy, jako je krupobytí, přívalové srážky o intenzitě kolem 40 litrů na metr čtvereční a nárazy větru budou dosahovat rychlosti 70 km za hodinu. Držte si klobouky, během odpoledních hodin zaprší na většině našeho území a bouřky se budou vyskytovat až na 60%. Nejvyšší odpolední teploty se v Čechách zastaví do 30, na jižní Moravě naměříme až 32 stupňů.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Nejlepší recepty z letního ovoce? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.

0: Lucie Vondráčková, Vzkaz v láhvi, 9 hodin 33 minut. Za chvíli se položíme na otázku, proč v létě milujeme moře. No, minimálně proto, že jsme asi suchozemci, že? Ale ona těch důvodů je trošku řada, větší řada dokonce. Další muzika připravena. Karel Gott, ta pravá, bude tu i Taylor Dayna, Tell It To My Heart. Dáme si taky nejnovější zprávy s Luckou. No a pak už se těšme tedy k tomu moři.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré ráno, muž s nožem a sekerou zaútočil ve čtvrtek večer na dvě osoby na ubytovně Institutu klinické a experimentální medicíny v pražské Vídeňské ulici. Jednu z nich zabil. Následně zaútočil i na přivolanou policejní hlídku, která ho zastřelila. Pachatel i jeho oběti pracovali jako sanitáři v IKEM. Řidiči si dnes za pohonné hmoty připlatí znovu více než ve čtvrtek. Nejvyšší povolená cena nafty stoupla o více než korunu. Další zdražení očekávají analytici od pondělí, kdy skončí státní regulace cen. Dva francouzští inženýři vyvinuli dron, který hubí komáry přímo za letu. Nový vynález se vejde do dlaně. Technologický projekt, který vznikl jako žertovný nápad, je založen na zcela novém přístupu. Namísto plošného rozprašování jedů tento dron se čtyřmi rotory, lokalizuje hmyz a následně ho přímo hubí pomocí svých vrtulí. Tato metoda podle jeho tvůrců umožňuje ušetřit včely a další opylovače. Jejich křídla totiž vydávají při letu odlišný zvuk. Dneska bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer nás čekají přeháňky a bouřky a pozor, mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Na jižní Moravě ještě tepleji, tam naměří až 32. Tolik zprávy. Hezký den s rádiem Bonton.

0: bontonu a píseň Ta pravá. Dozněla v 9 hodin 43 minuty. Za chvíli třeba One More Time a její Highland, bude tu Darina Rolincová anebo Tomáš Klus. Potom už písničky na přání, ale pojďme se podívat na to, proč v létě tak strašně milujeme moře. Ano, láska k moři je v létě kombinací fyzických účinků na tělo a také psychologického úniku. Pobřeží nám nabízí přirozené ochlazení, blahodárné klima pro zdraví a především tolik potřebné mentální vyčištění hlavy po tom celoročním schonu. Prostě, jak se říká, moře dělá divy. No a já mám pro vás dobrou zprávu, i přesto, že nemáme moře, pokud se chystáte přes víkend někam vykoupat. Koupání v přírodních vodách u nás je v polovině prvního prázdninového měsíce téměř bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Tak to je dobrá zpráva. Takže sportu zdar a plavání zvlášť.
1: Nejlepší recepty z letního ovoce? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na bublaninu a domácí marmelády. A navíc tipy na chutné limonády a sirupy. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.

0: Pontón.
1: Ahoj, tady je Tomáš Klus. Přeju vám hezké léto, přesně takové, jaké si ho přejete mít. A teď vám na rádiu Pontón posílám jednu svoji písničku.
2: Z posledních pocitů poskládám ještě jednu úžasnou chvíli. Je to tím, že si tu

0: Hymn na všechna těračů a lakírníků, I should be so lucky, doznívá, dámy a pánové, Milan Fiala se loučí, popřeju vám úplně super skvělý víkend, budu se těšit na vás zase v pondělí v 8 hodin ráno, bude to fantastické a doufám, že si ten víkend všichni užijeme. Zdravím Dana Kostku, já tě zdravím, čau, čau, čau.
1: Ahoj Milane, člověče, nestraš nás ještě pondělím, hele.
0: No, to ne.
1: Víkend ještě nezačal, ne. Hele, já už jsem se úplně osypal, jak jsem to uslyšel.
0: To ne, já jenom ještě musím pozvat naše posluchače, kdybyste náhodou zítra se nacházeli někde v okolí Olomouce, konkrétně v obci Mladějovice, zítra tam hrajeme na hodových slavnostech s kapelou, takže si nás užijete, začínáme v 16.30, sportovní hřiště, a areál obce Mladějovice. Je tam moc pěkně, už jsme tam před lety hráli, těším se tam.
1: No také, já bych také si přihrál svoji polivčičku, když no. Takhle zveš na ten
0: pojď
1: víkend.
0: Na to.
1: Kdybyste se náhodou nacházeli někde zítra kolem sběrného dvoru Prahy 4, stavte se, budu tam také.
0: A co tam povezeš?
1: Všechno, všechno možný. Zítra budu tak nějak sběrně dvorcovat, nebo jak se to říká, sběrně dvorcovat.
0: Dobře, no tak jo, takže pokud chcete jít na brigádu, přátelé, připojte se ke kolegovi Kostkovi, pokud se chcete bavit, připojte se ke mně přes víkend.
1: A nebo víte co?
0: Tak bych to shrnul.
1: Užívejte si ten víkend, jak chcete, v každém případě už za chvilku těsně před víkendem ještě splníme nějaké to hudební přání, tak se jistě. Připravte, Milane, ty si to užij, ať ti to krásně jasně. Vychází, ať ti to hraje a hlavně zpívá, chlapče.
0: Oh, ča, ča, ča, ča.
1: Hlavně nezapomeň, že hlas musí být v pořádku.
0: Jasně.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
12: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
13: Rádio. Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: Přátelé, kamarádi, je to tady páteční dopoledne, je v plném proudu. Teď ho ještě malinko opepříme, okořeníme nějakým tím hudebním přáním. Co vy na to? No máme po 10. hodině, takže je to věc jasná. Tak pokud už máte vybráno, komu dneska uděláte nějakou tu hudební radost, valte do mě SMSky na 736 308 888. Klidně pište i zprávy na naše sociální sítě, tedy Facebook a Instagram. Tak za chvilku se do toho dáme. Martinu teď vidím koukat z kalendáře, tak všem Martinám, které dnes slaví svůj svátek, přeju samozřejmě jen a jen a jen to nej a posílám další písničku, tady je John Polian.

No musím říct, že to mám podobně jako Single X. Co ovšem naděláme? Vůbec nic. V každém případě jsou tady pátečně vyladěné písničky na vaše přání, tak vítejte na jejich vlnách. No a už píšete například dobrý den, Dane, mohu poprosit o nějakou hezkou písničku od krásné Taylor Swift. Moc děkuji. Jarda píše a ptá se tak, Jardo, což takhle dát si Antihero? Parádní písnička, krásná zpěvačka a umí. Tak tady máte, ať se vám líbí.

Alice Springs dospívala, malinko nás olíbla, a to úplně všechny. No ale teď už další vaše SMS-ka, která dorazila, v ní píšete: dobrý den, prosím, zahrajte písničku Rande u zdinářků od Haničky Zagorové, ať mě a mámě utíká uklízení bytu. Děkuji a hezký ven víkend přeje Tadeáš. Tak Tadeáši, zdravím vás, zdravím maminku, ať vám to jde, přátelé, od ruky teď s Hankou Zagorovou, no to bude o něco lepší. Tak tady máte.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.

Tak to byla Evata Farná, ano, to jsem chtěl říct. V každém případě s vámi pátečně vyladěné písničky na vaše přání na Bontonu. Tak pojďme na dalšího z vás, vypíšete dobrý den, zahrajte prosím naší vedoucí Martince k svátku její oblíbenou písničku od Dobeše Jarmila. Všechno nejlepší přejí kolegové ze stavebnin z Benešova. Děkujeme a přejeme hezký den. Tak milá Martinko, no já vám za celé rádio Bonton samozřejmě přeju nádherný sváteční den. Slavte, jak jen umíte, teď i s Pavlem Dobešem na Bontonu. Tak tady ho máte.

Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu

Ano, bývala to taková neposeda. To byla Sabrina na vlnách Rádia Bonton. No a teď už opět vy a vaše další SMSky. Koukám, opět jedna z toho ranku slavících. Vy totiž píšete: dobrý den, chtěla bych nechat zahrát od Miraj písničku Jahoda pro kolegyni Martinu k dnešnímu svátku. Děkuji, napsala nám Kája. Tak Kájo, díky za zprávu, Martinu, i vám osobně přeju všechno nejlepší za celé Rádio Bonton. No a teď už také pánové z kapely Miraj, tak tady je máte.

0: sentì fare. Životy jako jahoda, co tě našle, hačku dáš.
1: Velmi sladká píseň od Miraj, tak to byla Jahoda na Buntonu. A teď už další SMSka v písničkách na přání. Mám tady jeden hodně zajímavý životní příběh. No posuďte sami, píšete: ahoj Dane, musím se podělit s tím, co včera udělala moje žena. Ani po 30 letech manželství mě nenapadlo, jak pohotovou paní mám. Tak a teď k věci. Šli jsme podojit naší milovanou kravičku, žena ale uklouzla a spadla přímo pod struky naší kravičky. No a jak tak je na zemi, tak jen suše poznamenala: tak pánové, po jednom. No, já jsem se tak nikdy nezasmál, no a proto píši tento příběh. Můžeš tedy prosím mé ženě zahrát jakoukoliv písničku od Karla Gotta. Tak tohle napsal Milan. No, Milane, musím říct, máte opravdu velmi zábavnou a pohotovou ženu. Takže pro ní jeden parádní flák od Goťáka. A to mám rád. Tady ho máte.

0: usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

To byly Bonnie M na Bontonu a my už jedeme dál s pátečními písničkami na vaše přání. Píšete, zahrajte píseň od Heleny Vondráčkové, Hej ty tam. Posíláme ji všem posluchačům a taky vám do rádia. Jste moc fajn a hezky hrajete. Marie a Karel nám napsali, také já vám moc díky za tohle velmi příjemnou SMSku, co si budem povídat. No a právě pro vás, milá Marie a milí Karle, teď na Bontonu zpívá Helenka Vondráčková.

Tak Helena má svůj výstup na Bontonu za sebou, to znamená, že před námi už by mohlo být také vaše další hudební přání a je tady, no a musím říct, že dorazila velmi, velmi zajímavá SMSka. V ní píšete: dobrý den, prosím o zahrání písničky Všechno nebo nic od Evy Farné a bude to pro Klobásu a Jeli to z Budějc. Zdraví, nymfomanka, manka. No tak zdravíme do Budějc a posíláme Evu Farnou, tak tady máte.

Tak to byl Kluk Robin na Rádiu Bonton, teď už opět zpět k pátečně vyladěným písničkám na vaše přání. Tak další je tady, koukám, páteční hymna na sebe nenechala dlouho čekat, píšete dobrý den, prosíme o zahrání písničky, týden končí, víkend začíná, už se totiž těšíme na víkend. Děkuje tým Multitrans, tak milí týme, těšte se, jak jen umíte, za chvilku je to tady, ovšem teď už vaše písnička, tak tady ji máte.

Ano, je to tak, pojďme na další hudební přání, také týkající se tohoto dne, koukám, píšete ahoj Bontone. Dnes prosím o kabát a pohodu, posíláme všem pohodu, je pátek, poslední pracovní den a víkend už netrpělivě čeká za rohem. No tak, pravda, kabáti jsou tady, pohoda taky, no, nic nám nebrání, pojďme na to.

0: Tak to byli Kabáti a jejich Pohoda. Za námi také pátečně vyladěné písničky na vaše přání na Bontonu. 11. hodina odbyla, po 11. tady budou také Abraxas a jejich Obyčejný svět.
1: Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejný.
0: Další na pořadu dne budou Činasky.
1: A mně se zdá, že je to...
0: A nebo Eddie Grant. Tak hezké dopoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
2: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, a my už jedeme dál, za chvíli také s Martinou, která dnes slaví svůj svátek a teď Václavem Neckářem.

0: Posloucháte Rádio Bonton, krásné páteční dopoledne vám všem přeju, 19 minut po 11. hodině, tak to je aktuální čas. Mimochodem, dnes má svátek Martina, kouknul jsem se po hvězdách, cože oni říkají. No a jak jsem zjistil, například ve společnosti bývá Martina oblíbená pro svou kamarádskou povahu. Například v Rybách a v Beranu mívá často umělecké sklony, no a díky svému bojovnému naladění se také dobře uplatní ve sportovních oborech. Do manželství tak do něj se prý příliš nehrne, rodinu většinou zakládá až v pozdějším věku. Taková je Martina, ještě jednou přeju všechno nejlepší k vašemu svátku, milé Martiny. Jak to vypadá s dopravou takhle při pátku dopoledne, na to se podíváme už za malou chvíli. Do té doby další muzika, budou třeba No Name a nebo Laura Branigan, tak zůstaňte s námi.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
7: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
6: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
7: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
6: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Rádio Pontón doprava.
1: Nesouvislá kolona kamionu je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od stého 69. po stý 96. kilometr. 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině, na vině je dopravní omezení. Práce na silnici způsobily 15-minutové zdržení také na D1 před Lipníkem nad Bečvou od Ostravy. Popojíždět budete mezi 300. a 297. kilometrem. A kamion havaroval do příkopu na stém 10. kilometru dálnice D11 na Hradec Králové. Okolo projedete pouze levým jízdním pruhem, kolona se netvoří, jeďte tady opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Martino, díky za dopravní info, samozřejmě i tobě všechno nejlepší k dnešnímu svátku. No a pro vás, pro všechny, připravuju také další muziku. Za chvíli třeba Train, také Iveta Bartošová s Petrem Sepešim, a nebo Činasky.

Zdravím vás, milí Bontoňáci, tak jak užíváte pátečního dopoledne, naprosto skvěle, doufám, víkend už nám ťuká na dveře, navíc Martina dneska slaví svůj svátek, možná slavíte s nimi, pokud někoho takového máte ve svém okolí. No a kdo ostatní, například zpěvák a herec Josef Wagner, tak ten dneska slaví svoje narozeniny, podobně jako legenda, americký herec a zpěvák David Hasselhoff. Tak pánové, všechno nejlepší. A muzika k tomu, za chvíli třeba Helena Vondráčková, Abraxas, a nebo zo.

a dubosy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my.

0: To byly No Mercy na Bontonu, přesně udereme 12. hodiny. Já vás zdravím, přeju vám hezký pátek. No a jakže bude vypadat další muzika, Svatá trojka, Richard Miller, Anna K. a s nimi Ivan Tásler. Ano, bude jejich baroko po 12. na Bontonu, podobně jako originál od Marka Ztraceného. A připojí se také Sandra. Tak hezký pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Pojďme se podívat na zítra, to bude zpočátku převážně oblačno, během dne na celém území čekáme místy přehánky, ojediněle i bouřky, jinak později odpoledne a večer už bude ubývat srážek a také oblačnosti, no a nejvyšší denní teploty 22 až 27, na jihovýchodě až 29 stupňů Celsia.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, zdravím vás, Bontoňáci, pojďme dál. Pátek pokračuje i u nás na Bontonu. Pokud právě teď obědváte, samozřejmě dobrou chuť k vašemu dnešnímu obědu přeju. Mimochodem už za malou chvíli se vypravíme na největší lidovou taneční akci střední Evropy. Ovšem do té doby budeme hrát. Teď už je tady Roy Orbison.

0: To byl Glenn Frey na Bontonu ve 12:22. Já vám přeju krásný páteční den. No a je Libo trocha folkloru? No, pokud ano, tak největší lidová taneční akce střední Evropy se už po 21. vrací na Ovocný trh do Prahy. A to znamená, že ode dneška až do zítřka proběhne více než 40 vystoupení folklorních spolků nejen z Evropy, ale i z Asie, Jižní Ameriky a nebo třeba Afriky. Akce slavnostně zakončí průvod vystupujících souborů po Starém městě, který proběhne 18. července od 10. hodiny dopolední. No a co je velmi důležité a také sympatické, vstup na celou akci je pro všechny zdarma. Tak se můžete zajít podívat a parádně se pobavit. Já zatím mrknu po dopravě, za chvilku další informace z našich cest a muzika k tomu. Třeba Jelen a nebo Sandra.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Později už tam budem.
8: Přestaň. Štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: na rádiu Bonton Sandra, jako vždy, zpívala skvěle. Já vám přeju krásný páteční den. Teď už míříme na hlavní tahy.
1: Rádio Bonton doprava.
2: Dálnice D11 u Jaroměři je směrem do Hradce Králové neprůjezdná. Na 110. kilometru probíhá vyproštění kamionu. Nehoda blokuje levý a střední jízdní pruh na dálnici D1 na 18,5. kilometru z Prahy do Brna. Na místě jsou záchranné složky, zpomaluje se na 15. kilometru a zdržení je na 20 minut. Pozor si dejte na dálnici D1 z Prahy do Brna. Na 100. kilometru stojí ve stoupacím pruhu v zatáčce osobní auto s poruchou. A nesouvislé kolony převážně kamionů komplikují provoz na dálnici D1 před Brnem od 168. kilometru. Osobní auta zpomalují na 180. kilometru a zdrží se 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Markéto, díky za další dopravní info, vyjezděte opatrně, no a já budu pomalinko a jistě hrát další skvělou muziku. Už za chvilku dojde třeba na support Lesbians, také na zpěvačku Cher, ovšem teď už je na Bontonu připravený Adam Ďurica.

Na rádiu Bonton support lesbians a jejich životní. Já vám přeju krásné páteční odpoledne. Mimochodem, pokud byste chtěli v tomto horkém dni vyrazit v hlavním městě někam za koupačkou, opatrně a pozor, pražští hygienici totiž vyhlásili zákaz koupání v nádrži Džbán v Praze 6. Důvodem je masivní výskyt silnic a vodního květu. Silnice se vyskytují také v Šeberáku v Praze 4, ovšem v nižší míře. Koupel by měli vynechat citliví lidé, alergici anebo děti, no a ostatní by se měli po koupání osprchovat čistou vodou, tak na to myslete a raději si najděte nějakou jinou vodní plošku k vašemu ošplouknutí se. V každém případě já už jsem našel další muziku, která vás dovede až ke 13. hodině. Za chvíli to bude třeba Marek Ztracený, také Lenka Filipová, anebo Nick Cayman.

0: To byli Queeni na Bontonu, já vás zdravím. Tak co, jak užíváte posledního pracovního dne? Já doufám, že v naprosté pohodě a v klidu. Už za chvíli, za dvě minutky konkrétně, tady 13. hodina. Té práce už možná bude také dost, co vy na to, ale dost muziky nikdy. Léto jak má být. Tak to už bude Karel Zik se svojí letní hitovkou po 13. hodině. Mám pro vás také Vaňasťáky. A připojí se i Lady Gaga a Bradley Cooper. Tak hezký pátek a ať se vám Radio Bonton opravdu nádherně poslouchá.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No a co v sobotu? Ze začátku převážně oblačno, během dne na celém území místy přeháňky, ojediněle i bouřky, ale dobrá zpráva a takové to pomyslné světýlko na konci tunelu. Později odpoledne a večer už bude ubývat srážek a také oblačnosti a nejvyšší denní teploty 22 až 29 stupňů Celsia.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším, Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, krásné páteční odpoledne, vážení bontoňáci, tak pokud patříte náhodou mezi milovníky historie létání, něco bych pro vás měl, a to už za několik málo minut. Ovšem, než se pustíme do pozvánek na víkend, teď už tady mám další skvělou muziku, například kapelu Elan.

0: Tak to byl Jirka s Ivetou na Bontonu. Já vám přeju krásné páteční odpoledne. Tak co pak plánujete na víkend, například už tuto sobotu, můžete opět vyrazit na Den otevřených dveří v expozici pardubického letectví v Kuněticích. Součástí expozice je nejrozsáhlejší sbírka modelů z počátku aviatiky a pozor, připraveny budou také ukázky historických jízdních kol, aby toho nebylo málo. Mimochodem, za příznivého počasí budete mít taktéž možnost pozorovat, a to přímo ve vzduchu, repliku Kašparova letounu Bléry. O to jde prostě o mimořádnou připomínku počátku českého letectví, tak pokud se tam budete chtít vypravit, otevřeno bude od 14. do 18. hodiny. Tak se skvěle bavte. Za chvíli dopravní informace a muzika k tomu, na Bontonu třeba Vanastovy věci, Heidi Janků a nebo Enya.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Radio Bonton.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: 12 věci a jejich nahá na Rádiu Bunton. Já vám přeju krásný pátek. Dnes máme 17. července. Znamená to také to, že právě na dnešní den můžeme datovat jedno opravdu velmi speciální výročí. Možná si na ně pamatujete. Já tady ano, tehdy jsem se opravdu výborně bavil. V roce 1989, totiž právě dnes, Milouš Jakeš přednesl v plzeňském kulturním domě v Červeném Hrádku svůj opravdu legendární projev odsuzující požadavky demokratizace. Možná pár vřelých slov na připomenutí?
1: No tak, řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno. No ale ona už 3 roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne 600, 1 milion, 2 miliony berou Jandové a jiní každý rok. Ty náhodou neprotestovali.
0: No ještě, že neprotestovali. V každém případě Milouš se tehdy cítil doslova a do písmena jako kůl v plotě. No, byly to časy, panečku. Tak pojďme raději dál. Na další muziku za chvíli Petr Kolář, Marcela Holanová, no a teď už Lady Gaga a Bradley Cooper na Bontonu.

0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.
1: Proudy, řeky táhnou k nám.

0: Na Rádiu Bonton dospíval Petr Kolář, no a my už míříme na hlavní tahy.
1: Rádio Bonton doprava.
2: Dálnice D11 u Jaroměře směrem do Hradce Králové je stále neprůjezdná. Na 110. kilometru probíhá vyproštění kamionu po nehodě. Nehoda dvou osobních aut blokuje levý a střední jízdní pruh na dálnici D1 na 18,5 kilometru z Prahy do Brna. Zpomaluje se na 11. kilometru a zdržení je na půl hodiny. 15 minut se zdržíte na dálnici D1 v obou směrech mezi 210. a 213. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení. A nesouvislé kolony převážně kamionů komplikují provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Od 168. kilometru osobní auta zpomalují na 180. kilometru a zdržíte 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Markéto, díky za další dopravní infovy. Pokud už vyrážíte na víkend, jezděte hlavně prosím opatrně. Já vám přeju šťastnou cestu. No a muzika Karel Gott, Dajdou, Jirka Vondráček a teď už na Bontonu Stevie.

0: Tak to byl Karel Gott a jeho Beatles na Bontonu a koukáme juchat, budeme dál například s Michalem Davidem. A to už mluvíme o muzice po 14. hodině na Bontonu. Zastaví se také opět Aradeček. A zapějí Shakespeare Sister. Muzika je výborná, je připravená, tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Je 14 hodin, k tomu jedna minutka navrch, tak tedy krásné páteční odpoledne vám všem přeju. Před námi je víkend, jaký bude tedy, co se počasí týče, tak to ví naprosto přesně kolegyně Dagmar Honcová. A právě za chvilku vám to všechno poví, počkejte si na to. Do té doby s muzikou Petr Novák na Bontonu.

0: Posloucháte Rádio Bonton, 14 hodin, 16 minut, k tomu já vás zdravím, přeju vám nádherné páteční odpoledne. Tak víkend už je za dveřmi, jaký že bude, cože nás čeká na obloze, na to se podíváme právě teď.
1: Žít podle počasí na Rádio Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na víkend. Deštníky, pláštěnky všude sebou a chce to i delší rukáv, a to zejména v Čechách, protože očekáváme, že se nejvyšší odpolední teploty budou zastavovat nejčastěji do 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě potom v maximech naměříme 27 stupňů. A jak sobota, tak neděle budou psát hodně podobný scénář, co se oblačnosti týče. Zpočátku dne oblačno až polojasno, postupně bude docházet k přibývání oblačnosti, srážek a ojediněle se vyskytnou i bouřky.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Léto na Rádiu Bonton.
9: Na Rádiu Bonton.

0: 10 minut k tomu. Já vám přeju krásné páteční odpoledne, koukáme na cestách, nám to zlobí. Pojďme se podívat, kdeže.
1: Rádio Montón doprava.
2: Nehoda kamionu se vyšetřuje na dálnici D10 na 43. kilometru u Mladé Boleslavy na trase z Prahy do Liberce. Další nehoda osobního auta s kamionem blokuje pravý jízdní pruh na 11. kilometru dálnice D1 směrem do Brna. Řidiči po pojíždí v koloně až po most Šmejkalka zhruba 20 minut. A dálnice D11 u Jaloměře směrem do Hradce Králové je stále neprůjezdná. Na 110. kilometru probíhá vyproštění kamionu, které haveroval mimo vozovku. A nesouvislé kolony převážně kamionů komplikují provoz na dálnici D1 před Brnem od 168. kilometru. Osobní auta zpomalují na 180. kilometru a zdrží se půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Marky, díky za další info. Bontoňáci, vyjezděte opatrně, ať v klidu a pohodě dojedete na víkend. No a já zatím posílám další muziku. Třeba Pokáče, bude také Belinda Carlisle, anebo Helena Vondráčková.

Tak to bylo pár minut s Pokáčem na Bontonu. Já vám přeju krásné páteční odpoledne. Dnes 17. červenec. Nezapomeňte popřát všem Martinám. Právě oni slaví svůj svátek. No a co dalšího? Dneska ještě můžeme oslavovat takhle před víkendem, proč ne? Například Světový den emotikonů, Národní den tetování a nebo Národní den broskové zmrzliny. No, v tom dnešním horkém dni. Výborná volba k oslavě, tak slavte, jak jen můžete. Hlavně užívejte víkendu, který je před námi. Ode mě do 15. hodiny ještě další muzika. Za chvíli to bude třeba Divokej Bill, Maria Rotrová a nebo Shakespeare Sister. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

10 prstů pro život.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Čtyři ráno, nebo víc, jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně

Ty nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
2: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
1: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
1: fajn. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Radio Bonton.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Mobil? Megasleva! Kávovár? Megasleva! A vyváž? Taky megasleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou.
1: Radio Bonton.

Luna Expressem. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak zbohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sní.

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbav, abych už víc já nemusel nad ránem říct.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, lásko.

0: Vaše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: na Beskydské louky nebo mezi Červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
3: Už tam budem, nech toho.
4: Raději už tam budem.
3: Přestaň, chtěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás!

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Bonton.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

budem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

trošku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

Radio Bonton. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

crazy. Že mezi příliš a dost stojí vysoký most a obelhat nejde, snad jenom

brzy. Mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

perníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení a revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě. O nákup chaty nebo chalup je u nás zájem. Jak píše jí dnes CZ, za 10 let sice zdražili i čtyřnásobně. I tak ale rychle mizí z nabídek. Během prvních dvou dnů festivalu Cars of Ostrava pomáhali dobrovolníci z neziskové organizace ADRA 20 lidí. Ti potřebovali psychickou pomoc. Novým lídrem britských labouristů je Andy Burnham. Potvrdila to podle BBC vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany vystřídal Keira Starmera. Po něm v pondělí je převezme funkci premiéra. Nasazená trojka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále turnaje v Aténách po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chinwen z Číny. A v sobotu bude převažovat oblačno, čekejme také přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Český státní dluh v prvním pololetí vzrostl o 49,2 miliardy korun na rekordních 3,727 bilionu. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 342 tisíc korun. Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Důvodem je to, že dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Při sklizní ovoce se v pátek na Klatovsku převrátil traktor. Ten v nakladači zvedal dva sběrače do koruny stromu, jeden z nich zemřel. Turecká policie zadržela 17 fotbalových funkcionářů, 4 z nich z istanbulských velkoklubů Galatasaraye a Bešiktaše. Úřady potvrdili, že zatýkání bylo součástí vyšetřování skandálu se sázkami. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centru. Finálové duely jsou na programu 26. července. V sobotu bude oblačno, ojediněle čekejme přehánky, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.

summer. Все пересито саме.

pytli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.